la pola kopla, ma kde tvrne se? Síne, písali su zákonem, dal tvoj vierne od nevěre.